0: If you all will design a satsang in your city,
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich
0: or in your
1: městech
0: village,
1: nebo vesnicích,
0: how Satyuga will come here first?
1: tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins?
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay? That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here, maybe.
1: Možná je ten původ tady. Ten zdroj.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Dev Puri Ji. Satsang वो फरमावे सतगुरु श्री देवपुरी जी ही इज एक्सप्लेनिंग दिस सत्संग
1: Satguru Sri Devpurji vysvětluje tento satsang.
0: ही इज गिविंग दिस सत्संग
1: Dává tento satsang.
0: श्री स्वामी दीप सदा सतमानो सुता हंस जगावे महाप्रभु जी सेड ऑलवेज बिलीव इट इज ए ट्रू
1: A Mahaprabhuji říká, věřte, že to je pravda.
0: Suta Hans Jagave, the sleeping swans wakes up.
1: Spící labuť se probouzí.
0: So this sleeping swan is our atma,
1: Ta spící labuť, to je naše
0: our
1: átma,
0: jivatma.
1: naše džívátma.
0: And through these divine words, the swan opens,
1: A
0: wakes
1: díky
0: up.
1: těmto božským slovům se ta labuť probouzí.
0: Where I am?
1: Kde to jsem?
0: In Kali Yuga.
1: V Kaliuze.
0: Then the swan will expand his wings
1: A pak ta labuť rozepne křídla
0: and will go to the
1: a poletí do
0: Brahmaloka.
1: Brahmaloky.
0: It will bath into the Mansarovar.
1: Aby se vykoupala v jezeře Mansarovar.
0: And it will take off.
1: A odletěla.
0: Chalo, chalo, yes, yeah, satak.

0: सारंग धर के देश पीवा लवेला के देश चालो चाल हे साय त्यों सतगुरु सारंग धर देश चालो चाल हे सहेलिया सतगुरु सारंग धर के दे. And so through the satsang, our soul will fly.
1: Tak díky,
0: it will go divine.
1: Tak díky satsangu naše duše poletí k božskému.
0: So you gain something through the satsang.
1: Čili to získáte díky satsangu.
0: Oh, how nice it is.
1: Jak je to hezké.
0: You were in Strelky.
1: Byli jste ve Střílkách.
0: For 1 week to 2 weeks.
1: Jeden týden nebo dva.
0: You gain so much this divine energy.
1: A získali jste tolik této božské energie.
0: Oh, you were fluttering on the earth.
1: Že jste se přímo vznášeli na zemi.
0: You got so many things.
1: Dostali jste tolik toho.
0: And now you came to the Maya Nagari.
1: A teď jste znovu se dostali do Máji.
0: Maya means?
1: Maya znamená?
0: Illusion.
1: Iluze.
0: Nagari means city.
1: A Nagari je město.
0: So now you come in the city.
1: Zase jste se vrátili do města.
0: Maybe. What can happen?
1: Možná, co se může stát.
0: Or may it will not happen.
1: A možná se to nestane.

0: You come to the city.
1: Přišli jste do města.
0: In Maya Nagri.
1: Do Maya Nagri.
0: In temptation.
1: Mezi pokušením.
0: Oh, you go window shopping.
1: A jdete se dívat po obchodech.
0: Oh, I like this cloth.
1: Po výkladních skříních.
0: I like this kind of makeup.
1: A tyhle šaty se mi líbí.
0: I like this shoes.
1: Tenhle makeup a tyhle boty.
0: Oh, this is something good. That's Maya illusion.
1: A to je Maya iluze.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: Mana sab khoyore. Oh my mind, you lost everything.
1: O moje mysli, přišla si o všechno.
0: In kusangyoke sang.

0: ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਸੰਗਾ
1: ਤਮ ਤੋ ਕੁਸੰਗ।
0: ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਬਚਨ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਓ ਐਂਡ ਯੂ ਟਰਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵਸ ਵਰਡਸ
1: a obracíš se proti guruovým slovům, proti guru vákyam.
0: Padio bhajan me bhang. And now it came the obstacles in your bhajans meditation. You lost your meditation, tomorrow do, day after tomorrow do, and so on. Slowly, slowly, you lose this everything.
1: A stává se to překážkou tvé meditace. Říkáš si, meditovat budu zítra, budu jindy a přicházíš o všechno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sav khoi. What you have lost?
1: Co jsi ztratila?
0: Gyana.
1: Gyanu.
0: Dhyana.
1: Dhyanu.
0: And bhakti.
1: A bhakti.
0: Everything you lost.
1: Ztratila jsi všechno.
0: Chut gai satsang and you gave up the satsang.
1: A vzdala ses satsangu.
0: Sat paramarat sukarit bhulo. Chal rayo kudang and good deeds, good karmas, good help, you forgotten everything.
1: A zapomněla si na své dobré skutky, na dobrou karmu a na pomoc.
0: Chal rayo kudang and now you are walking in different direction.
1: A teď kráčíš jiným směrem.
0: Oh, your walk is also different.
1: A i ta tvoje chůze je jiná.
0: That's maya.

0: Yes, there are so many good bhajan.
1: Je tolik dobrých bhajanů.
0: Sri Pooja Bhagwan Dev Purisa must fakir malan, but our worshipped divine Satguru Dev Puriji.
1: Ale náš uctívaný Satguru Dev Puriji.
0: Must fakir. Must means without any sorrow.
1: Je masta fakira, must je
0: always happy, always divine.
1: Bez trápení, vždy šťastný, vždy božský.
0: Fakira. Fakir means like a sadhu.
1: A fakira, fakir je jako sadhu.
0: This fakir is Urdu words and in Muslims.
1: Fakir je slovo z urdštiny a...
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ko, Sadguru ki, not ko, you have to make correction.
1: Opravte si, není tam Sataguru ki, ale Sataguru ko.
0: Sri Swami Deep Saran Sadguru ki, rahe hamesa sang. Mahaprabhuji said, always living with Gurudev, hamesa with him.
1: A Mahaprabhuji říká, vždy chci žít s Gurudevem.
0: Rahe hamesa sang, every day with it.
1: Každý den s tím.
0: With the satsang.
1: Se satsangem.
0: So there are Mahaprabhuji's bhajan is so great.
1: Mahaprabhujiho bhajan is
0: very simple, but it touches, it pulls us out of the deep from the bottom of the ocean.
1: Jsou veliké, jsou prosté, ale přitom nás vytahují ze dna oceánu.
0: Where we can't come anymore up.
1: Když už máme pocit, že už nemůžeme
0: se
1: vynořit.
0: So we are in the bottom of the Kali Yuga on this Mrityu Loka.
1: Jsme na dně Kali Yugy, tady v této Mrityu Loce.
0: Only Gurudev can bring us up.
1: A jenom Gurudev nás může vynést nahoru.
0: Therefore it is said.
1: Proto se říká.
0: But very nice to say it.
1: Velmi hezky se říká.
0: And that is it, what is that bhajan?
1: Jaký to je bhajan?
0: Sant Guru

0: Šivou, Brahmou a Višnuem je ještě výše Guru Kripa.
1: May Shiva becomes Guru.
0: Shiva může být
1: Shiva. May Vishnu.
0: Guruem Vishnu také.
1: And Brahma.
0: I Brahma.
1: But when the name comes as a Guru.
0: Ale když přijde jméno jako Guru.
1: Then is the highest.
0: Tak to je nejvyšší.
1: And of course, when we come to the word Guru.
0: A samozřejmě, když přijdeme ke slovu Guru.
1: Etc.
0: A podobně.
1: Then the highest is the Bhagavan Ganesha.
0: Tak potom nejvyšší je Bhagavan Ganesha.
1: So we have to always first we should say salutation to Bhagavan Ganesha.
0: Tak jako první bychom měli pozdravit Bhagavana Ganeshu.
1: And so you know that all even the Shiva before Shiva should be worshipped Ganesha.
0: A vy víte, že ještě před Šivou by měl být uctíván Ganesha.
1: And you know all very much.
0: A všichni to dobře víte.
1: Therefore the Ganeshji.
0: A proto Ganeshji.
1: And he is very humble, very kind, very good.
0: Je velice pokorný, hodný a laskavý.
1: And Ganesha doesn't be angry and not making separate.
0: A nikdy se nezlobí a neodděluje.
1: It is everything holds holy space and the whole names of the gods, our earth.
0: Celý vesmír, všechna boží jména, naše země.
1: In this all Ganeshji.
0: Tak tam všude je Ganeshji.
1: Therefore, we said.
0: A proto říkáme.
1: Anything we do new.
0: Že ať už děláme cokoliv nového.
1: Make your house.
0: Stavíme dům.
1: Then what we make a foundation.
0: Když děláme, děláme základy.
1: The earthbreaking.
0: Položení základního kamene.
1: And that earthbreaking is the one of the very greatest.
0: A to je jeden z nejdůležitějších obřadů.
1: Without that nothing can be.
0: Bez toho nic nemůže fungovat.
1: And so we are saying when we go to the Shiv Purana.
0: A tak říkáme, když v Shiv Puranách.
1: And in the Shiv Puranas.
0: Viděli jsme Shiv Purány a tam.
1: They said that the whole earth.
0: Tam říkali, že celá země.
1: And whole earth is calling.
0: Celá země volá.
1: I am mother.
0: Já jsem matka.
1: I am the mother earth.
0: Já jsem matka země.
1: And I am holding everything.
0: A vše držím.
1: And so whatever we are doing.
0: A cokoliv tedy děláme.
1: We should say to Ganesh.
0: Tak bychom měli říct Ganeshovi.
1: And that's why I said always.
0: A proto vždycky také říkám.
1: First when we wake up we said I am human.
0: Jako první, když se probudíme, tak si říct jsem člověk.
1: And second the holy mother earth.
0: A druhý je svatá matka země.
1: Mother, may I step on you.
0: Matko, dovol mi, abych se na tebe postavil.
1: Etc.
0: A podobně.
1: Also when we are making some the farmers.
0: A podobně i farmáři.
1: And on which day, what time they should make the working to make some crops.
0: Tak je důležité, v jaký den budou dělat práce pro to, aby měli úrodu.
1: Also here in Europe, you know, many people know this.
0: A i tady v Evropě víte, že mnoho lidí to zná.
1: And mostly they are people telling first that when they want to have a tree for Christmas tree.
0: A když třeba lidé chtějí tady stromek na Vánoce.
1: And people have in the house or in the, on the door.
0: A lidé ho pak mají u dveří nebo uvnitř v domě.
1: And then all seeds goes dry.
0: A to jehličí pak uschne.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: But the farmers, they know.
0: Ale farmáři ty vědí.
1: Not a bit many people in the big cities.
0: Lidé ve městě to zas tak moc dobře neví.
1: And on the new moon.
0: Že když je nov.
1: First or the second new moon.
0: První nebo druhý.
1: So during the, that time is a very little tiny this moon.
0: Tak v té době je ten srpeček měsíce jenom tenoučký.
1: It is like round.
0: A je to takové kolo, kulatý.
1: And that is going more and more becoming the full moon.
0: A postupně se naplňuje až do úplňku.
1: So if we do something.
0: Takže když něco děláme.
1: Making our crops.
0: Třeba úrodu sklízíme.
1: Or our fruits.
0: Nebo ovoce.
1: Or that is one of the best thing.
0: Tak je to jedna z nejlepších.
1: So many farmers said.
0: Času. A mnoho farmářů pak říká.
1: Some was telling in the in Austria.
0: Někdo v Rakousku to říkal.
1: And the Austrian farmers in river and in mountains.
0: A byli to nějací rolníci rakouští z hor.
1: And they said that they have kept these Christmas trees.
0: A říkali, že si uchovali ten vánoční strom.
1: For many years they have this.
0: Mnoho let už to schovávají.
1: But the seeds does not the needles or the leaves will not go down.
0: A přesto ty jehlice nespadnou, neopadají.
1: And the same thing is how it will grow good and there will be not so many other creatures will attack to the your forest.
0: A podobně to má vliv i na to, že stromy rostou zdravě a nenapadají je škůdci.
1: Similarly, they know the when will be the rain will come.
0: A podobně vědí i kdy přijde déšť.
1: And which time the coming.
0: A v kolik hodin přijde.
1: That's very important one.
0: To je také důležité.
1: Well, in some countries, or what we call the rainforest.
0: A v některých zemích je něco, čemu se říká dešťové pralesy.
1: That is all the times.
0: A tam je samozřejmě prší furt.
1: So there are different countries, different.
0: Takže jsou různé země s různými podmínkami.
1: So in that. After we call, when we sit up on our bed, morning when we get up.
0: A pak si říkáme, že když si sedneme na posteli, když se ráno vstává.
1: Then I said always that I'm human.
0: Tak to poručuji, abyste si řekli, já jsem člověk.
1: Our eyes are open now.
0: Už máme otevřené oči v tu chvíli.
1: So we see the holy people. Holy photos, pictures, Gurudevs or any.
0: Vidíme nějaké svaté obrázky Gurudeva nebo někoho jiného.
1: Some have Christians, some have Jesus, some have this, some have Brahma, Vishnu, etc.
0: Někdo má Ježíše, někdo Brahmu, Vishnu a tak dále.
1: And after that,
0: a potom,
1: we said Mother Earth.
0: Řekneme,
1: can
0: matko,
1: I step on you?
0: Matko Země, mohu na tebe stoupnout.
1: That time the mother earth she is awakening.
0: A v tu chvíli se Matka Země probouzí.
1: And she takes care of the child.
0: A stará se o své dítě.
1: And this earth said,
0: a ta země pak řekne,
1: my child,
0: moje dítě,
1: you can step on me.
0: Můžeš na mě stoupnout.
1: I will control, I will protect you.
0: Budu tě chránit.
1: Mother is greatest.
0: Matka je největší.
1: And therefore, but mother has to be a mother.
0: A matka musí být matka.
1: The children will be till the last life.
0: Až do konce života budou děti dětmi.
1: She will be blessings and giving love. All children, doesn't matter, girls or the boys.
0: A až do posledního života bude dávat požehnání těm dětem, ať už je to chlapec nebo děvče.
1: One day, one grandmother said.
0: Jednou řekla jedna babička.
1: And she was age of 85.
0: Bylo jí 85 let.
1: Or 90.
0: Nebo možná 90.
1: And she was a grandmother.
0: A už byla babička.
1: So her son was in other village.
0: A její syn žil v jiné vesnici.
1: Or other, yeah, other village or other city.
0: Nebo v jiném městě.
1: And mother is in other little village where she is there.
0: A ta matka je v jiné vesnici.
1: So one her mother's son who's already he have the children.
0: A ten její syn, který už má své vlastní děti.
1: So merchant who was in some city.
0: Byl obchodník v nějakém městě.
1: He was every day or every 3-4 days he was calling mother and how are you and so and she also.
0: Každý den a nebo každé 3-4 dny volal mamince a ptal si, jestli je všechno v pořádku, a ona mu taky volala.
1: So one day he came to that village.
0: A on jednoho dne přišel do té vesnice.
1: And his mother was there and she was hugging his child.
0: A jeho maminka tam byla, obejmula ho.
1: And his son said.
0: Obejmula jeho dítě a pak byl západ slunce.
1: Mother, what can I do for you?
0: A on se jí zeptal, maminko, co pro tebe můžu udělat?
1: And what would you like to have?
0: Co bys chtěla mít?
1: Which kind of food?
0: Jaké jídlo?
1: Which kind of dress?
0: Oblečení.
1: What you like, mother?
0: Co bys si přála, maminko?
1: Money.
0: Peníze.
1: Or may you would like to have some golden or necklace?
0: Nebo nějaký zlatý šperk, třeba náramek.
1: Or should I massage you, mother?
0: Nebo měl bych tě namasírovat, maminko?
1: Mother, what can I do for you?
0: Co pro tebe mohu udělat?
1: Mother said.
0: A ta maminka řekla.
1: My child.
0: Mé dítě.
1: I don't need anything.
0: Já nic nepotřebuju.
1: I have everything.
0: Já mám všechno.
1: But what can I do for you, mother?
0: Ale co teda pro tebe
1: mother,
0: můžu udělat? A maminka řekla.
1: She said, yes, my child.
0: Ano, něco ano.
1: I want for you.
0: Chci pro tebe.
1: That what will you give you? So my son, I give you now. I give you something.
0: Teď ti něco dám, synu.
1: So he said, yes, mother, what can I do?
0: A on řekl, ano, maminko, co tedy mohu udělat?
1: She said, my son,
0: a ona řekla, synu,
1: I gave you the birth.
0: Porodila jsem tě, dala jsem ti život. I'm
1: bring your child as my child.
0: Seš moje dítě.
1: So I was in your birth. I was with you, my child.
0: Čili když ses narodil, tak jsem byla u toho.
1: And you tell me often that what I want.
0: A ty se mě často ptáš, co chci.
1: So, my child, my son.
0: Tak synu.
1: I was with you for your birth.
0: Byla jsem u toho, když ses narodil.
1: And I want only that when I die, in that time you should be with me.
0: A já chci jenom to, aby jsi byl u mě, když budu umírat.
1: That's I want only.
0: To je jediné, co si přeju.
1: Mother said.
0: Řekla ta maminka.
1: So you see, there is nothing more than this mother and the child.
0: Není tady nic víc než takhle ta matka a dítě.
1: Father is also, but the father have not fell, or maybe he's also beside when the doctors are they coming and. But still that father does not feel the pain of the mother's birthing.
0: Otec je samozřejmě také důležitý, ale on možná necítí to, co cítí ta matka při porodu.
1: And když if we will do like this,
0: a pokud bychom to takhle udělali,
1: then I can tell you,
0: tak vám mohu říct,
1: that many families, all humans, they will be very oneness, like mother, child, grandfather, parents, etc. And that means all our city or our village, that all we are very good together.
0: Tak mnoho rodin, celé lidstvo, lidé ve vesnicích, ve městech by byli v jednotě.
1: So in that way, also son or daughter, they are grown.
0: A podobně i ten syn a dcera už jsou dospělí.
1: And there are two things.
0: A k tomu jsou dvě věci.
1: First is that when we make a new house,
0: tak za prvé, když postavíme nový dům,
1: we should know which constellation should be.
0: Tak bychom měli vědět, jakou bychom k tomu měli mít konstelaci.
1: And you should know in Jyotish.
0: A měli byste to vědět podle Jyotiše.
1: You can learn in that.
0: Můžete se to naučit.
1: And it is that how many days the earth is sleeping. Mother is sleeping.
0: Kolik dnů matka země spí?
1: And other times is that where mother is awakened.
0: A jindy je zase probuzená.
1: So don't put a something to break your earth when earth is sleeping.
0: Takže nepokládejte ten základní kámen, nekopejte, když země spí.
1: And when it is awaken,
0: a když je probuzená,
1: then you will say to mother,
0: tak potom řeknete matce,
1: mother, can I make for my house?
0: Matko, mohu tady postavit si dům?
1: And that we call earth breakdown.
0: A tomu se říká česky položení základního kamene.
1: Yes. Then the house will be.
0: A pak ten dům bude.
1: Perfect, good, and in the house always will be very harmonious.
0: Kvalitní a i uvnitř bude panovat harmonie.
1: The peace.
0: Mír.
1: There will be no fighting between the husband and wives.
0: Nebudou tam žádné hádky mezi manželem a manželkou.
1: Children and parents.
0: Děti a rodiči.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: Because and that house is very pleasant.
0: A takový dům je i příjemný.
1: How is that pleasant? Mother gives the birth and we give the child in her hands, arms.
0: Tak jako když matka porodí dítě a má ho pak náručí.
1: And that time when child comes in her hand, just now.
0: A když akorát má čerstvě to dítě v rukou.
1: You know that mother had pain. It's not so easy.
0: Víte, že ten porod obnáší bolesti, není to snadné.
1: But when the mother takes the child and to her chest.
0: Ale když si to dítě přiloží k prsům,
1: she forgets no pain.
0: Tak na tu bolest úplně zapomene.
1: That mother.
0: A ta matka.
1: We should respect.
0: Matku bychom měli uctívat.
1: Therefore, we said, Matri Devo Bhava.
0: Říkáme
1: first
0: toto.
1: God is the mother.
0: První Bůh je matka.
1: But the mother have to be a mother.
0: Ale matka musí být matka.
1: And now it is people don't respecting.
0: Teď to lidé nerespektují.
1: Many they give the child to husband and said, I go away.
0: A mnoho dá dítě manželovi a že jdou ven.
1: But still now when they are separating husband wife, but mother, the child, that she respect very much, she asking to the police and everywhere, please, I want to keep my child.
0: A teď, když se rozcházejí manželé, co mají děti, tak přesto ta matka vždycky všechny žádá, že chce si to dítě nechat.
1: That is very important.
0: A to je důležité, velice důležité.
1: And second, third.
0: A za třetí.
1: Special birth, then earth.
0: Porod, breaking. Země nebo položení základního kamene a za třetí.
1: Then making the puja.
0: Dělat puju.
1: Yagya.
0: Yagyu.
1: This also on which day what common constellation?
0: Také v jaký den, při jaké konstelaci to
1: then
0: dáte.
1: We make this yagya or place.
0: Tak uděláme to místo na yagyu.
1: And there on the earth. We are making on the earth.
0: Děláme to na zemi.
1: Now we have on the iron or something in fifth floor and we are making little puja in our ashram. That is okay. But it must be in the earth where we can make then the puja and then we make the yagya.
0: Takže dneska máme často děláme obřad někde na nějakém kovovém nádobě v pátém patře, ale to je taky v pořádku, ale nejlepší je to opravdu na zemi.
1: Then it will be harmonious.
0: Pak to bude harmonické.
1: And then it is said.
0: A pak se také říká.
1: As a human,
0: že jako člověk.
1: We know that one dies.
0: Jako lidé víme, že když zemřeme.
1: So one is buried in the earth.
0: Tak jsme pohřbeni do země.
1: It means that we give them again to earth, to the mother.
0: To znamená, že jdeme zase zpátky do matky země.
1: Or we are burning.
0: A nebo když nás pálí.
1: This is also because agni. Tak to the je, fire to the all cleaning.
0: To je zase agni, oheň, který všechno čistí.
1: But we have to with this.
0: Ale musíme to tak dělat.
1: And that time also we give the mother this dead body in the earth.
0: Tak pak taky dáme matce země zpátky to mrtvé tělo.
1: Or Agni Dev also that we give to the fire

0: anebo agnidéví ohni dáme to tělo.
1: So in this way,
0: a tímto způsobem
1: also we are doing as a for the mother.
0: Tak to také děláme pro matku.
1: In that way, if we, then it is said,
0: a pak se tedy také říká,
1: when one die in the house,
0: že když člověk zemře v domě,
1: then we mostly all on the same day they brings to the grave.
0: Tak většinou ten samý den to tělo se odveze třeba do hrobu nebo někam.
1: And then from there they say to the give to the mother on the earth and it is dead body now.
0: Takže zase dá to matce zemi, je to v tu chvíli, že je to mrtvé tělo.
1: The prana is gone.
0: A prana je pryč.
1: In prana is with that is the soul or the jiva.
0: V práně je ta duše, jiva.
1: So then dead body.
0: A to mrtvé tělo.
1: Then it is said, now we have to then wash ourselves.
0: Tak říkáme, že se pak musíme umýt.
1: So after coming to the crematorium or the in the earth or like this.
0: Čili po tom pohřbu, ať už je to do hrobu nebo jinak.
1: That time is the completely other atmosphere becomes.
0: Tak začne úplně jiná atmosféra.
1: Maybe to the fire.
0: Možná díky tomu ohni.
1: Or the waters.
0: Nebo vodě.
1: Or earth.
0: A nebo zemi.
1: But now this is dead body.
0: Ale už je to mrtvé tělo.
1: Dead body now we should not have in our house.
0: A to už bychom pak neměli mít v domě.
1: Therefore we make the ceremonies of the dead.
0: A proto se dělá ten obřad pohřbu.
1: Then we have to come and we should wash ourselves.
0: A musíme přijít a umýt se.
1: Yes, the dress we have to wash.
0: Ano.
1: And then come in the house.
0: Vyprat si oblečení a přijít domů.
1: And then in the ashram, there when we come we make the dipak light for the dead persons.
0: A v ashramu si potom zapálíme svíčku za toho mrtvého.
1: Because the dead anything in the house one should not have.
0: Protože cokoliv, co souvisí s tou smrtí, bychom neměli uchovávat doma.
1: Otherwise it's like a rakshaki.
0: Protože to je taková rakšasická.
1: And so
0: energie.
1: Therefore it is said.
0: A proto se říká,
1: human should not take in the mouth dead flesh.
0: Člověk by si neměl vložit do úst mrtvé maso.
1: You can drink milk of the mother.
0: Můžete pít mateřské mléko.
1: But after when mother is died, we cannot take anything from mother.
0: Ale když matka zemře, tak si od ní už nic jít nemůžeme.
1: So doesn't matter. Death is a death.
0: Takže ať už je to jakoliv, tak smrt je smrt.
1: There are different kind of creatures.
0: Jsou různé druhy tvorů.
1: So they are different and we are human.
0: A oni jsou jiní a my jsme lidé.
1: But when the body they die.
0: Ale když zemřou.
1: Doesn't matter if it's a snake.
0: Ať už je to had,
1: a fish.
0: Ryba.
1: Or any animals.
0: Nebo jakékoliv zvíře. And
1: so when they died or we kill them.
0: Tak když zemřou nebo když je zabijeme,
1: then it is on the we have given to the mother earth.
0: Tak jsme to dali matce zemi.
1: Not in the house.
0: A ne do domu.
1: If then that will come negative from this dead bodies and that will we have many many problems troubles in the families always.
0: A pokud ano, pokud to máme doma, tak potom z toho je mnoho negativní energie, která způsobuje spoustu problémů v životě
1: té meat is from the dog, other from cat, or the cows, or the buffaloes, or the leffaloes, or fish, or anything. Dead body is, when we are living body, we are completely separated.
0: Takže ať už je to mrtvé maso z jakéhokoliv zvířete, kočka, pes, kráva, jakékoliv jiné zvíře, tak vždycky je to jiné, protože my jsme živí a tohle je už mrtvola.
1: And so, it is the mother, the earth.
0: Takže je to matka země.
1: And the earth is holding very much.
0: A země to hodně drží.
1: And so, father is of course more than mother also. The father is very, very powerful and everything.
0: Otec je samozřejmě taky velice důležitý a silný.
1: That's why we are making oneness.
0: A proto děláme jednotu.
1: And if you, therefore, if you said I marry,
0: a proto, když řeknete, že se oženíte nebo vdáte,
1: and then you will be with together couple,
0: a pak žijete v páru,
1: and giving the children,
0: a máte děti,
1: and don't say that I will go away and you can have your child or this child and I want to marry other and this. This for humans should not be.
0: Tak lidé by pak neměli říct, já půjdu za nějakou jinou ženou nebo za jiným mužem a ty si nech děti a podobně.
1: It was many also in these countries it said, I think someone said.
0: Myslím, že někdo řekl, že v těchto zemích.
1: So if one couple dies,
0: když zemře někdo z páru,
1: then they were sad,
0: tak jsou smutní,
1: but they will not marry second.
0: Ale už se po druhé nevdají nebo neožení.
1: And you know that in Christian that all marriage only once.
0: A víte, že v křesťanství je svatba je sňatek
1: jenom jednou. And will not give the second time.
0: A po druhé už vás neodají.
1: And if one dies,
0: a když někdo zemře,
1: so on, then still, where once married cannot be married in the church.
0: Tak když už jednou někdo byl oženěný nebo vdaný, tak už ho po druhé
1: neodejí.
0: Ale v téhle Kaliuze
1: everything is different.
0: Je všechno jinak.
1: So this evening morning when we get up from our bed.
0: Čili ráno, když vstaneme z postele.
1: The bed of the bed or we are sleeping on the with the some cloth and on sleeping on the earth.
0: Když stanete z postele, anebo když ležíme na zemi, na nějaké podložce.
1: But it means when you will wake up, stand up, then you should say, Mother, can I step on your to you?
0: Tak každopádně, pokud když budete vstávat, tak byste měli poprosit Matku Zemi, jestli si na ní můžete stoupnout.
1: So this is given to the humans.
0: A tohle je dáno lidem.
1: And many animals, there are certain, they have, and they don't, they die again then. If one couple is died, the second will very soon, not they will die, but not will go second.
0: Ale dokonce i u některých zvířat je to, že když z páru ten jeden zemře, tak ten druhý brzy zemře taky a nežije pak s nikým dalším.
1: So, that is very, very important.
0: To je velice důležité.
1: So, mother.
0: Takže
1: and we are doing everything.
0: Matka, my děláme všechno.
1: Even though when little child is there, is the child is urinating on mother's lap.
0: Víte, že když třeba malé děťátko se
1: toilet makes him
0: počurá matce na
1: klíně, vomiting
0: nebo zvrací.
1: And mother will say not art. No, no.
0: A maminka,
1: mother be the happiness is cleaning her child.
0: Nikdy se kvůli tomu nezlobí a vždycky ráda to všechno uklidí.
1: And when she had to go a little bit for shopping or something or like this.
0: Když musí třeba jít něco nakoupit.
1: And she give the child to the father.
0: A dá dítě otci.
1: Of course, she's also loved very much.
0: Samozřejmě, ten taky moc miluje to dítě.
1: And suddenly, make the child toilet on the lap of the father.
0: Najednou na klíně otce se pomočí nebo něco udělá.
1: Of course he will also clean.
0: Tak i tak to ta maminka potom uklidí.
1: But he don't know how to do.
0: Protože on neví, jak to udělat.
1: Therefore.
0: A proto.
1: It is that earth mother.
0: Tak to je ta matka země.
1: You mother. But you have to be like that mother.
0: Ale taková matka musíte být.
1: We are lost.
0: A my jsme ztraceni.
1: We lost. We only give it here or there. Hari Om.
0: My jenom tak něco někam dáme a Hari Om.
1: In this way. Earth.
0: Takže takhle země.
1: Our fruits. Our vegetables.
0: Naše ovoce, zelenina.
1: Our salads.
0: Salát.
1: All is giving, who is giving us?
0: Kdo nám to všechno dává?
1: Mother Earth.
0: Matka země.
1: So we have to respect very much the earth.
0: Čili musíme uctívat.
1: And now we are killing the mother.
0: A my naopak zabijeme.
1: And so how we are killing the mother?
0: Jak zabijeme matku zemi?
1: All these chemicals.
0: Těmi všemi chemikáliemi.
1: The people and they made so that many many creatures we kill them.
0: Kolik tvorů tím zabijíme?
1: And that's why this is called the Kali Yuga.
0: Takže tomu se říká Kali Yuga.
1: And it will be more and more.
0: A bude toho víc a víc.
1: So we said, when we wake up, we open eyes.
0: Čili když se probudíme, otevřeme oči.
1: I am human.
0: Jsem člověk.
1: And we looked on the step on earth.
0: Podíváme se na zem.
1: Mother, can I step on you?
0: Matko, mohu si na tebe stoupnout.
1: And the water.
0: A vodu.
1: First touching of that water.
0: Dotkneme se vody.
1: Because that is going in our whole body.
0: A z toho prvního doteku to
1: jde do celé. So this all five elements.
0: Těla, takže všech těch pět prvků.
1: And that we should respect very much.
0: A tohle bychom měli dodržovat.
1: So that it means we should not eat this and that and that and that. No.
0: To znamená, neměli bychom se cpát tím a tím.
1: You see, only our tongue and our mouth, that's all.
0: Je to jenom jazyk a ústa.
1: And we are only eating because of taste and this and that.
0: A my jíme vlastně jenom kvůli té chuti.
1: Even the sweet.
0: I sladkosti.
1: But when we swallow it here.
0: Ale když to spolkneme.
1: Then there is no taste.
0: Tak tam už pak dál žádná chuť.
1: Then it goes in the same directions.
0: Všechno to už jde stejným směrem.
1: But our intestine is there is many many people are there.
0: Ale ve střevech je pak mnoho mnoho bytostí lidí.
1: When mother gives eating.
0: Když maminka dá jídlo.
1: Immediately in our mouth comes good water.
0: Tak okamžitě máme v ústech dobrou vodu.
1: And we eat. And inside in the body there are many many I don't know but many many everyone have a duty everyone.
0: A v těle se spustí spousta procesů, které ani neznám, ale každý tam má svůj úkol.
1: When you eat one apple.
0: Když si dáte jedno jablko.
1: And how many good things in one apple.
0: Tak kolik dobrých věcí je v jednom jablku.
1: And which this should go to the heart. Or kidneys,
0: co jde,
1: or other parts.
0: Je dobré pro srdce. Pro...
1: All have to be mother of the body. Will say do this quickly, very nicely.
0: Ledviny a tak dále. Ta matka těla, ta to rozděluje tam, kam je potřeba.
1: But sometimes we overdo.
0: Ale někdy to přeženeme.
1: Then they are all inside who is working. They are tired.
0: A pak jsou všichni ti, co uvnitř pracují, unavení.
1: This is so that they cannot.
0: Už to nedávají potom.
1: But we are feeling on this and bobbing on this.
0: A my tam ještě cpeme další a další věc.
1: Then we become very thick.
0: A pak jsme tlustí.
1: And then we have disease comes inside.
0: A vznikají tak nemoci.
1: And that's not good.
0: A to není dobré.
1: So if we can concentrate.
0: Čili pokud se
1: můžeme. And we should know.
0: Soustředit, tak bychom měli.
1: And we say to our body.
0: A měli bychom říct tělu.
1: And body will say how much and what.
0: A tělo naslouchá tělu a tělo nám řekne kolik.
1: But not the test.
0: Ale ne podle chuti.
1: That's it. So for that we want tomorrow.
0: Takže zbytek bude zítra.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And there was about prayer a little bit.
0: A ještě trošku modlitby.
1: And that was that. Namo namo Gurudev ji, koti koti pranam. Palak palak Prabhu vinati, sukh sa.

0: शिष्य हूँ, आप मम प्राण आधार। परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के दे, सुर नर मुनि सब संत जन नित उठ करते से। सतगुरु सामदाता नहीं सब जग मांगन हार। सतगुरु समदाता नहीं, अवर गुरुदेव सतगुरु,
1: नाश गुरुदेव सतगुरु,
0: समदाता नहीं। देयर इज नो ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट देन द सतगुरु,
1: není většího nejvyššího než गुरुदेव, než सतगुरु।
0: सब जग मांगन हार, एवरीवन आर आस्किंग फ्रॉम द गुरुदेव,
1: všichni prosí Gurudeva.
0: Even it is said, Raja or Bahadsa, at that time about the Muslims, it's the Bahadsa.
1: A dokonce se říká, že i král nebo ten muslimský vládce Bahadsa v té době.
0: So Raja, king, and it's all, they all are with the full hand standing in the front of the Gurudev.
1: I oni všichni jsou se svýma rukama stojí před Gurudevem.
0: Raja, kya badsa, sabhi khada rahe darbar. All, sabhi khada rahe darbar. Ram Krishna se kaun bade? Who is the highest than the Krishna? Rama, Krishna, all.
1: Kdo je nejvyšší? Rama, Krishna, všichni.
0: Also they are higher to the Guru.
1: I on, Guru je vyšší i než oni.
0: Rama, Krishna se kon bade, who is the highest to the Bhagavan, Rama and Krishna.
1: Kdo je vyšší Bhagavan, Krishna?
0: Unsko bhi Guru kin. Also they have their Guru.
1: I oni mají svého guru.
0: You know Rama and Vishnu and Ev.
1: Znáte Ramayanu.
0: Teen lok ke naath hai. Gurudev is the god master of the three in the here.
1: Gurudev je
0: teen loka.
1: Mistrem.
0: This lokas here.
1: Této loky.
0: Then Brahma lokas.
1: Brahma lok.
0: And then highest cosmic lokas.
1: A i těch nejvyšších kosmických.
0: Tín lok ke nát hain, Satguru ke adhin. Even this all, they are on the Gurudevs.
1: I tihle všichni se vztahují ke Gurudevovi.
0: Satguru puran brahma hai. Therefore, Satguru is the puran brahma. The brahma.
1: A proto je Satagurudev Brahma.
0: Jove Surnar Vat. All Jove Surnar, all great Sur Vir, all.
1: Všichni velcí.
0: They are always looking for Gurudev.
1: Vždy hledají Gurudeva.
0: Nugra niche jane nahi, but those who are not have a guru.
1: Ale ti, kteří nemají gurua,
0: like what you said, now for I'm in these countries, the Christians, that you are making after for the child, what they are making?
1: Baptist.
0: Yeah.
1: Baptize.
0: Ceremonies or making.
1: Tak teď, když jsem tady v těch zemích.
0: Stauben. Taupe. Yeah.
1: Tak je obřad s dětmi.
0: Nagar niche jane nahi,

0: that people are just on the wrong way.
1: A po věky jsou tito lidé na špatné cestě.
0: So it is the one have to learn to practice this all.
1: Čili člověk
0: just
1: to...
0: only asanas, stretching your legs and your tongue and hand and wrist, that's nothing.
1: Člověk se tohle musí naučit, protože jenom si protahovat tělo a jazyk a tak dále nestačí.
0: So what we come, you know how the earth was coming from ocean.
1: Víte, jak země vystoupila z oceánu?
0: All dirty things was there.
1: A co tam všechno bylo?
0: But then again, the Vishnu, God.
1: Tam různé nečistoty, ale
0: Bůh Vishnu. The third of them all brought it and out in the earth, from the ocean.
1: Vyzvedl z oceánu.
0: Tomorrow again.
1: Takže zítra budeme pokračovat.
0: Wish you all the best, my dears.
1: Přeju vám všechno nejlepší, moji
0: drazí. Have a good evening.
1: Hezký večer.
0: And bless you. In the name of Gurudev.
1: Žehnám vám jménem Gurudeva.
0: Naham karta prabhudip karta.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवपुरी श्या महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स।
1: Dobrý večer, moji milí bratři a sestry.
0: Yoga teachers, yoga students.
1: Učitelé jógy a studenti jógy.
0: Yoga in the life around the whole world.
1: Jógy v denním životě na celém světě.
0: And all many many yoga centers, different yoga schools and ashrams and temples.
1: A vy všichni v různých školách jógy, v různých ášramech, střediscích a v chrámech.
0: When we are learning about our yoga centers,
1: když se dozvídáme o našich jógových centrech,
0: and we have different techniques,
1: máme různé techniky,
0: and we feel good.
1: A je nám dobře.
0: But I said, and it's my not only feeling, but I wish.
1: A já říkám, je to nejenom můj pocit, ale i přání.
0: And I do think that all different yoga ashrams, they are best and good.
1: Že všechny jogové ashramy jsou ty nejlepší. Všechny jsou dobré.
0: Doesn't matter if it's religion or no religion.
1: Ať je v tom náboženství nebo není.
0: This is when the God has created.
1: To, co Bůh stvořil.
0: And where the humans was coming.
1: A když přišli lidé na svět.
0: And with the humans we slowly we came far distance to the clouds and we were mostly in the forest.
1: Tak jsme ušli velikou vzdálenost od těch dob, co jsme žili někde jenom v lesích.
0: We was not immediately like long ago.
1: Před dávnými časy.
0: Ages and ages.
1: Před dávnými věky jsme na tom nebyli tak, jak jsme teď.
0: But we have divided and we think all good for humans, for other creatures and all forest, etc.
1: A všichni smýšlíme dobře s ostatními bytostmi, nejenom s lidmi, ale i s ostatním stvořením, i s lesy a tak dál.
0: So that's why yoga is for all.
1: Proto je yoga pro všechny.
0: Yoga is for good health.
1: Yoga je pro dobré zdraví.
0: Harmony.
1: Pro harmonii.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Peace.
1: Mír.
0: And long life.
1: A dlouhý život.
0: And be friends.
1: Abychom byli přátelé.
0: This is for as a yoga.
1: K tomu je yoga.
0: So after in that many who is coming now in this yugas.
1: A mnoho z těch, kteří přicházejí do této jugy, tohoto
0: and
1: období.
0: And everyone have different thinking.
1: Tak přicházíme s různým smýšlením.
0: And this thinking different is a different.
1: A je to rozdílný způsob uvažování.
0: And when we all come, yes, we are sitting together, we said yes, like this and that, but still we are separate.
1: My všichni třeba tady sedíme společně a kýváme na něco, že ano, ale stejně jsme v tom oddělení.
0: And they are separated, but for good things.
1: Ale to oddělení je k dobrému, pro dobro.
0: For example, one have farmhouse.
1: Když má někdo třeba farmu.
0: And there are he have different kind of fruits.
1: A sad a tam má různé ovoce.
0: Other have some kind of village, vegetables.
1: A další má farmu a pěstuje zeleninu.
0: Others have wheat.
1: Jiný farmář pěstuje pšenici.
0: So everyone is doing good for them.
1: Čili navzájem si prospívají.
0: And they are doing that also giving others.
1: A to, co dělají, tak také je i pro ostatní.
0: It was long ago it is said, I don't know, but my grandparents was telling.
1: A dřív to tak bylo, já sám to nevím ze své zkušenosti, ale moji prarodiče mi říkali,
0: that time was no money.
1: Že v té době ještě neexistovaly peníze.
0: After slowly maybe the coins, silver or gold.
1: A potom se možná razily nějaké stříbrné nebo zlaté mince, zlatáky.
0: But it is very close time.
1: Ale to je prakticky až nedávno.
0: Before that there was no money, coins, nothing.
1: Dlouho předtím žádné peníze, žádné mince nebyly.
0: And they were living very happy and everyone was giving each other, someone gave vegetables, some was giving the milk from the cows.
1: A lidé žili navzájem velmi šťastně a navzájem se obdarovávali. Někdo daroval zeleninu, zase za to dostal třeba mléko.
0: So what we need, it was enough.
1: A všichni měli dostatek, co potřebovali.
0: Harmonious life.
1: Byl to harmonický život.
0: And so what that always, that when the cows, you have milk cows.
1: A tak ten, kdo měl krávy a dojil krávy.
0: Then they were giving the milk to others.
1: Tak se mohl podělit toto mléko s ostatními.
0: Others was giving some fruits.
1: Ostatní se zas dělili o ovoce.
0: Giving.
1: Dávali.
0: And happy.
1: A byli šťastní.
0: After saved, it came more the money.
1: Potom do toho vstoupily peníze.
0: And money was that time, it was the Dvapar Yugas.
1: A to už jsme v Dvapar Yuze.
0: And that time, when it came the second, and then everyone who want to have what they have.
1: A pak za ty peníze si každý mohl pořídit to, co chtěl.
0: But that time came the God.
1: A v tu dobu přišel Bůh.
0: And this God, what time they said, who have something.
1: Bůh, který něco má.
0: So it is said, that king on that time, they said like a god.
1: A oni totiž považovali tehdy krále za boha, za vtěleného boha.
0: And it came the gold.
1: A přišlo zlato.
0: So they said no, we don't give you place to the gold.
1: A oni proto zlato neměli žádné upotřebení.
0: But he said, you have to give.
1: Ale ten král jim řekl, ale musíte mi to dát.
0: When I ask,
1: když vás o něco požádám,
0: then you give.
1: Tak mi to dáte.
0: You give to land.
1: Dáte mi zem.
0: You give the cows.
1: Nebo krávy.
0: You give your many families.
1: Dáte mi i členy rodiny.
0: Living happy. But one came that I am the gold.
1: Do té doby žili šťastně, ale pak přišel.
0: And king said.
1: Přišlo zlato a král řekl.
0: He said, we have no any more space.
1: tady už není žádné místo.
0: So then he said that give me the gold.
1: A řekl, dej mi zlato.
0: He said, well, gold is somewhere in the earth and very little, so give him.
1: A zlato je někde v zemi, nemá žádný užitek, a tak mu ho dal.
0: And when he said yes, then the king said.
1: A potom ten král řekl.
0: My gold will have a place or not?
1: Bude to zlato mít u tebe místo nebo ne?
0: He said, I don't want to give any place.
1: Já mu žádné místo dát nechci.
0: Then okay, can I put gold on your head?
1: No a můžu teda to zlato ti dát na hlavu?
0: How?
1: Jak?
0: Oh, very nice something.
1: Crown.
0: Yeah.
1: Tak z něj udělám korunu.
0: And then became the gold.
1: A tak získalo zlato hodnotu.
0: And now it was little but very powerful gold.
1: I když ho bylo málo, tak mělo nesmírnou cenu.
0: And so now all we are looking for gold.
1: A tak teď všichni hledáme zlato.
0: So that slowly we come and we said yes, I want to have.
1: Všichni jsme na tom tak, že se říkáme ano, tohle bych chtěl mít.
0: I cannot give you.
1: Nemůžu ti to jen tak dát.
0: Because it is very expensive.
1: Protože je to příliš drahé.
0: And so slowly they said also the cow milk.
1: A tak pomalu postupně to stejné bylo s mlékem kravským.
0: And all gave the milk.
1: Taky nemůžu ti jen tak dát mléko.
0: They made a yogurt.
1: Vyráběli jogurt, butter, máslo.
0: And they all gave them.
1: A předtím to všichni sdíleli.
0: But then it is said.
1: Ale potom se říká.
0: How expensive is the milk?
1: Jak drahé je mléko?
0: No, that's nothing.
1: Je levné.
0: I want to give you milk because I have little children. I give you milk to your children. Just give it.
1: Já mám malé děti, tak si vezmu mléko, abych měl pro děti a jenom si ho tak můžu vzít.
0: Then people begins to give for the milk.
1: A tak pak lidé začali platit i za mléko.
0: For what?
1: Za co?
0: Coffee.
1: Za kávu.
2: Čaj.
0: And the tea.
1: A za čaj.
0: Okay, you can have a tea, why not?
1: Můžete si dát čaj, proč ne?
0: So there we became like something like drinking.
1: A tak jsme měli ty různé chutě, co chceme za nápoje.
0: So they give the milk for the tea.
1: A tak jsme si dávali mléko do čaje.
0: But people liked it.
1: A lidem to chutnalo.
0: So some people they made one shop.
1: A někdo si otevřel obchod.
0: And they begin to make the tea and coffee.
1: Čajovnu a kavárnu začali prodávat kávu a čaj s mlékem.
0: And when make the coffee or tea, then you need the milk.
1: A když děláte čaj nebo kávu, tak k němu potřebujete mít mléko.
0: And you have to give money.
1: A za to se platí peníze.
0: For the coffee and tea.
1: Musíte si zaplatit za ten čaj i za kávu.
0: So they are taking milk, giving, but they are giving nothing, and money, and everything is going.
1: A tak sice mají to mléko, ale už ten oběh nefunguje. Dostávají se do toho peníze a všechno to jde pryč.
0: So they said, if you want to give milk for the tea and coffee,
1: no, tak pokud chcete dát mléko pro čaj nebo kávu,
0: then you have to give money.
1: Tak za to musíte zaplatit peníze.
0: And so, you know, tea and coffee.
1: A víte, jaký je čaj a jaká je káva.
0: Even at a petrol place.
1: I na každé čerpací benzínové stanici.
0: So we go to the petrol.
1: Když bereme benzín.
0: And there is something coffee.
1: Tak nám tam nabídnou kávu.
0: Tea.
1: Čaj.
0: And how expensive is one coffee.
1: A jak drahý je tam ten jeden šálek kávy.
0: Sometimes they say four euros.
1: Někdy stojí i 4 euro.
0: No. How much is that?
1: Kolik to je?
0: And you said, okay, one coffee, tea for me, tea for you. We are five in the car. How much money goes?
1: Tak si řeknete, tak dobře, já si dám čaj a ty si taky dáš čaj a je nás pět v autě. A kolik peněz to je dohromady?
0: And then somebody have golden ring.
1: A někdo má zlatý prsten.
0: Or something gold in the nose.
1: A nebo zlatý kroužek v nose.
0: So they are giving the tea, a coffee.
1: A tak si dávají čaj nebo kávu.
0: And giving from that gold.
1: A směňují to za zlato.
0: Likewise we humans.
1: A tak je to podobné s námi lidmi.
0: Now what we are doing great.
1: To, co teď děláme, je veliké.
0: We are doing good, but we are losing.
1: Děláme spoustu dobrého, ale zároveň o spoustu přicházíme.
0: Good house.
1: Máme dobrý dům.
0: Good dress.
1: Dobré oblečení.
0: And good instruments.
1: Dobré nástroje.
0: Like a car.
1: Jako auto.
0: Aeroplanes.
1: Letadlo.
0: And here everything.
1: Máme veškeré vybavení.
0: This is all slowly we went to in this way.
1: A tak jsme se pomalu vydali tímto směrem.
0: But then it is said.
1: Ale říká se.
0: You have everything.
1: Máš všechno.
0: Someone says I have gold.
1: Někdo řekne mám zlato.
0: And land.
1: A půdu.
0: Many things.
1: Pozemky, spoustu věcí.
0: O man.
1: O člověče.
0: I have everything.
1: Mám všechno.
0: But again that gold say.
1: Ale znovu to zlato řekne.
0: No.
1: Ne.
0: I will remain, not you.
1: Já zůstanu, ale ty nezůstaneš.
0: And so very rich person.
1: A velký boháč.
0: We don't know where the money is.
1: Nevíme, kde má peníze.
0: Or what kind of any gold or the silk or.
1: Ať má někde nějaké zlato nebo hedvábí.
0: And then it is said.
1: Říká se.
0: God said. Enough.
1: Bůh řekne, stačí.
0: You enjoy enough.
1: Už jsi z toho užil dost.
0: But this is not yours.
1: Tohle není tvoje.
0: Of course my.
1: Samozřejmě, že to je moje.
0: God, what do you think now?
1: Co si myslíš, Bože?
0: Yes. There was a story where that I'm not telling.
1: Je takový příběh k tomu, ale ten vám neřeknu.
0: But God gave everything.
1: Ale musíte se všeho vzdát.
0: And said, now we don't need you. We are all doing humans how we are.
1: A lidé řeknou, teď už si vystačíme, nic nepotřebujeme.
0: But then God, I don't know where he is sitting.
1: A pak Bůh, nevím, kde přesně sedí, kde dlí.
0: Never. We never see.
1: Boha nikdy nevidíme.
0: But he sees us.
1: Ale on vidí nás.
0: And so what they said, he touched one your gold and remain here and we died at home.
1: A tak pak, když se toho Bůh dotkne, tak to zlato tady zůstane, ale my odcházíme, Hariom.
0: O man.
1: O člověče.
0: For what we came.
1: Na co jsme sem přišli?
0: How we want to live.
1: Jak chceme žít?
0: Everything was good.
1: Všechno bylo dobré.
0: But you did not understood me, oh my humans.
1: Ale ty jsi mě, člověče, nepochopil.
0: You did not understand the God.
1: Nepochopil jsi Boha.
0: Come on.
1: Pojď.
0: So doesn't matter which religion, which there, anywhere, only human, one human, that's all.
1: A je jedno, jaké je to náboženství, jde jenom o to, že člověk je člověk, to je celé.
0: So it is my religions, your religion, their religions.
1: Ať je to moje náboženství, vaše náboženství, jejich náboženství.
0: It's a good.
1: Všechno je to dobré.
0: But when our breath, it comes out, hari om.
1: Ale když naposledy vydechneme, tak tím to končí.
0: Inhale and exhale.
1: Nádech a výdech.
0: Bas, exhale.
1: A poslední výdech.
0: In the car there is something exhale, you know.
1: In the car. V autě je taková.
0: How will go?
1: Jak to auto dál pojede?
0: Well, it stops that.
1: Když zatáhnete záruční brzdu, tak zastaví.
0: So live good, happy, relaxed.
1: Čili žijte dobře, šťastně, uvolněně.
0: And many living, very many years they were living.
1: Mnoho lidí žilo mnoho let.
0: Now we have all, but we cannot enjoy.
1: A teď, i když máme všechno, tak si to už nedokážeme užívat.
0: And so we are here.
1: A tak jsme tady.
0: But again, the God said.
1: Znovu Bůh říká.

0: na všechny ty knihy o józe ve všech jogových centrech, tak si řekneme, jakou kdo dělá jogu, jak, kolik je druhů jogy.
1: Which kind of mantra means kind of practice.
0: Jaký typ cvičení, jaký typ mantry?
1: But
0: ale
1: we think this is yoga is for this and what is your for no. It is God has given like this about yoga to make our body healthy, happy, long life and peaceful.
0: A my si myslíme, že yoga je pro tohleto a pro támhleto, ale Bůh nám jogu dal proto, abychom si udrželi zdravé tělo, šťastné tělo, abychom v něm mohli dlouho žít.
1: Live life.
0: Abychom žili svůj život.
1: Live happy.
0: Žili šťastně.
1: Feel relaxed.
0: Cítili se uvolněně.
1: Feel comfortable.
0: Pohodlně.
1: And do good.
0: A dělali dobro.
1: Oh my man.
0: O můj člověče.
1: You are. God has given you one instrument.
0: Bůh ti dal jeden nástroj.
1: And that is the yoga.
0: A to je yoga.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And be healthy and happy through yoga.
0: A buďte zdraví a šťastní díky józe.
1: Hari Om.
0: Hari Om.

0: Again, we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: It's called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey is too.
1: I med.
0: All dear bhaktas,
1: všichni drazí bhaktové,
0: dear ones round the world,
1: drazí po celém světě,
0: who's with us with the webcast,
1: kteří jste s námi přes webcast.
0: I welcome you also and bless you on the name of Alakh Puri Ji Siddh Peeth Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alakh Puri Ji Siddh Peeth Parampara.
0: We have again with us our Maha Mandaleshwar Vivek Puri Ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri Ji.
0: Uma Puri Ji.
1: Uma Puri Ji.
0: And also our dear Swami Hari Haranand Ji. Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: I jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské svámí.
0: Swami Gajanandji.
1: Svámího Gajanandjiho.
0: Because Gajanandji is at home now.
1: Protože Gajanandji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.
0: There are pravda, tak, dobrý. Also Sadhvi Daya.
1: Také je tu Sadhvi Daya.
0: Well, this time especially we have our very dear guest.
1: Ale dnes tu máme obzvláště drahého hosta.
0: Our guru brother sisters.
1: Naše guru bratra a guru sestru.
0: The couple.
1: Je to pár.
0: And it's coming from the root of Mahaprabhuji's.
1: A oni pocházejí od kořenů od Mahaprabhujiho.
0: It means that when Mahaprabhuji was living in the house and nearly 25 years near Nipal.
1: Je to tam
0: Bolaguda
1: v Bolagudě,
0: and Kendari.
1: Kedari, kde Mahaprabhuji bydlíval, kde měl dům a odtamtud ním pochází.
0: So from there is coming our dear sister Kailash Purohit. Can you stand up?
1: A odtud pochází naše drahá sestra Kailash Purohit.
0: And her husband Dinesh Purohit.
1: A její manžel, pan Dinesh.
0: Is very dear disciple.
1: Jsou to velice drazí žáci.
0: From Jodhpur.
1: Z Jodhpuru.
0: Now they are living in Atlanta.
1: Teď bydlí v Atlantě.
0: The American Atlanta.
1: V americké Atlantě.
0: We have many Atlanta.
1: Máme mnoho Atlant.
0: In Rajasthani dialect.
1: V rajasthánském dialektu.
0: Atlanta means bring the chapati flour.
1: To znamená přines mouku na čapáty.
0: Atalau. As well as our dear sister Kripa Devi from Washington.
1: A také je to naše drahá sestra Kripa Devi z Washingtonu.
0: And our Savitri from Toronto.
1: A také naše Savitri z Toronta.
0: Well, also the whole family with the juniors.
1: A také celá rodina, včetně dětí.
0: And my very, very dear, loving little one, Mohan, his name.
1: A velice jsou milující, ten maličký.
0: The whole family is here.
1: Se jmenuje Mohan a celá
0: rodina. They came from Vancouver.
1: Tady, přijeli z Vancouveru.
0: Also we welcome them.
1: I je vítáme.
0: And we have also coming couple from Brisbane.
1: Je to taky jeden pár z Brisbane.
0: Agnidev and Ratan.
1: Je to Agnidev a Ratan.
0: Where are they?
1: Kde pak jste?
0: Yeah. They are taking care of our Brisbane ashram.
1: Oni se starají o náš ashram v Brisbane.
0: And also from the Sunshine Coast from the Australia.
1: A také ze slunečního pobřeží v Austrálii.
0: The our Tyagpuri and Yamuna.
1: Je tu náš Tyagpuri a Yamuna.
0: Karam Sanyasi.
1: Jsou to Karam Sanyasi.
0: But they went from the wave to in Hungary. They are in Hungary now.
1: Ale
0: oh, they are here. Yes, thank you. So from India,
1: z Indie,
0: our pandit,
1: náš pandit,
0: he is going to purify the space.
1: On bude pročišťovat prostor.
0: Yes, that will be something that I will tell you after.
1: To bude něco a o tom vám povím později.
0: So many are there still, if I will repeat, then whole evening will go.
1: Protože kdybych to teď celé opakoval, tak uplyne celý večer.
0: So, it's very global.
1: Týká se to, je to celosvětové.
0: And I'm very happy to see you all.
1: Jsem velice šťastný, že vás všechny vidím.
0: It is Mahaprabhuji's, Guruji's, Devpuriji's blessings.
1: Je to Mahaprabhučího, Guručího, Devpuričího požehnání.
0: Our this seminar or retreat.
1: Tento náš program, tento seminář.
0: As usual in our beautiful ashram, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Je jako obvykle v našem krásném ashramu spravovaném Mahaprabhu Deep Satsang nadací.
0: This ashram have now very strong spiritual vibration.
1: Tento ashram má velice silnou duchovní vibraci.
0: If that will not be, then all of you we would not be here.
1: Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady my všichni nebyli.
0: This ashram is also very important for us, very dear to us, because our dear Holy Guruji was here.
1: A tento ashram je pro nás důležitý a velice drahý, také proto, že náš drahý Holy Guruji byl tady.
0: Now, this seminar has certain programs.
1: Tento seminář má určité programy.
0: First is for the juniors.
1: Za prvé pro děti.
0: As usual, every time, every year, our juniors, they are very beautiful, very kind to us, that they are always silent.
1: A jako každý rok naše děti, naši mladí jsou velice k nám laskaví, že cvičí a jsou potichu.
0: They organize nice programs.
1: Zařizují si krásné programy.
0: And time is passing very quickly.
1: A čas plyne velice rychle.
0: I think I'm getting old.
1: A já myslím, že stárnu.
0: My juniors, who was small,
1: ty děti, ty junioři, které jsem viděl jako malé,
0: now they are parents already.
1: Teď už jsou z nich rodiče.
0: So they are grown in the beautiful garden of Yoga and Daily Life.
1: A tak vyrostli v té krásné zahradě jogy v denním životě.
0: I was surprised.
1: Byl jsem překvapený.
0: That especially in these countries.
1: Zvlášť v těchto zemích.
0: They are with me 5 generation.
1: Už je se mnou 5 generací.
0: And it's very beautiful.
1: Je to velice krásné.
0: And it is the not single person but the whole families.
1: A nejde o jednotlivého člověka, ale celé rodiny.
0: So you can imagine how this generation has grown sattvic way of living.
1: A tak si dovedete představit, že tyto generace vyrůstají se sattvickým způsobem života.
0: And also eating sattvic food.
1: Jedí sattvické jídlo.
0: Vegetarians.
1: Vegetariánské.
0: And practicing yoga in daily life.
1: A cvičí jogu v denním životě.
0: Yoga in daily life is a worldwide.
1: Yoga v denním životě je celosvětová.
0: And it is very neutral.
1: A je velice neutrální.
0: One can practice, doesn't matter which religion you follow or you don't have religion.
1: Můžete jít cvičit, ať už máte jakékoliv náboženství nebo nemáte žádné náboženství.
0: We are not developing some new cultures.
1: Nerozvíjíme žádnou novou kulturu
0: or religions,
1: nebo nové náboženství.
0: But we are developing and purifying and liberating our soul.
1: Ale my rozvíjíme, očišťujeme a osvobozujeme naši duši.
0: So these other different things will remain here on this earth.
1: To ostatní zůstane tady na této zemi.
0: But it's very important for us in this Kali Yuga time.
1: Ale pro nás v této době Kali Yuga je velmi důležité.
0: That we develop our soul towards spirituality.
1: Abychom rozvíjeli svoji duši směrem k duchovnosti.
0: There is still misunderstanding or not clarities that what is difference between religion and spirituality.
1: A stále není jasné, stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
0: The purity of the spirituality,
1: čistota duchovnosti,
0: that can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
1: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
0: So we are covered by so many vibrations.
1: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
0: So many karmic influences.
1: Tolika karmickými vlivy.
0: And the ignorance.
1: Nevědomostí.
0: Ignorance that we don't know.
1: Nevědomosti, že ani nevíme.
0: And we are doing something we don't know what we are doing.
1: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
0: There are two kinds of this subject in this.
1: Tento předmět má dvě stránky.
0: We know what we are doing.
1: My víme, co děláme.
0: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
1: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
0: So these are two.
1: Takže tady jsou dva.
0: We are doing.
1: My něco děláme.
0: But we don't know what will be the result what we are doing.
1: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
0: And body is also suffering.
1: Tělo také trpí.
0: Nowadays the family is suffering.
1: Teď trpí i rodiny.
0: The environment is suffering.
1: Prostředí trpí.
0: Many things happen.
1: A stane se mnoho věcí.
0: But within this body,
1: ale v tomto těle,
0: that beautiful soul is suffering very much.
1: Ta krásná duše velice trpí.
0: We are suffering here on this mortal world.
1: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
0: And when we go out of this body,
1: a když opustíme toto tělo,
0: we are again involved in certain other atmospheres.
1: Tak jsme zase opět, nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
0: We are caught like a fish in the net.
1: Jsme chyceni jako ryba v síti.
0: And so the science of yoga in daily life,
1: takže věda jogy v denním životě,
0: was had developed and million of people practice,
1: která je rozvíjena a cvičí
0: around the world,
1: miliony lidí po celém světě.
0: They are also learning and people are watching this our webcast.
1: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
0: So what we are doing in the seminars,
1: to co my tady děláme na seminářích,
0: we are working on our soul to develop,
1: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula
0: towards the spirituality,
1: směrem k duchovnosti.
0: Come to clarity and to purify our karmas,
1: abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy,
0: that we can forgive whatever we have done,
1: abychom odpustili cokoliv jsme učinili,
0: and that we are in position,
1: a jsme, abychom byli,
0: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
1: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
0: There is one nice bhajan from one saint.
1: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
0: It's from one, it's called Surdasji.
1: A jeho jméno je Surdasji.
0: Surdas was by birth, he was blind.
1: A on od narození byl slepý.
0: But his bhajans, what he wrote, is a very, very famous.
1: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
0: And it will be sung, these bhajans, in many films, in many events.
1: A uslyšíte zpívat v mnoha filmech, při mnoha příležitostech.
0: The physical eyes was not visible for him.
1: Ty jeho těma fyzickýma očima on neviděl.
0: But he had an inner eyes.
1: Ale měl vnitřní zrak.
0: Third eyes.
1: Třetí oko.
0: He could yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, velká.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo, sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo, Prabhuji mere avgun chit kamhiya. अवगुण चित्त न धरो He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God.
1: O Bože.
0: You are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If someone is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo, chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can, you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhuji mere avgun chitna daro.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane ki jay. Sri Sudarji Maharaja ki jay. Svai Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki jay. Prabhuji mere avguna chitana daro. Prabhu.

0: Dipnare Bhagavane, Ki Jai, Sudarji Maharaja, Ki Jai, Swami Mahesharananji Vishwa Gurudeva, Ki Jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters,
2: Bhagavan Krishna Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká,
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází naše inteligence.
1: Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.
2: To, co děláš.
1: Is the best. Go ahead.
2: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
2: A nebo to, co děláš, není dobré,

0: je špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
0: Nedělej to.
1: Now if you follow your viveka.
0: A pokud byste se řídili svojí vivékou.
1: Then we are protected.
0: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance.
0: Ale nevědomost.
1: Our desires.
0: Naše touhy.
1: Or our ego.
0: Nebo naše ego.
1: That will say, nah, we do it.
0: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now, we are human.
0: My jsme lidé.
1: Out of 8.4 million different creatures.
0: 8,4 milionů různých tvorů.
1: We got that kind of intellect and viveka.
0: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
1: And we do have more in our heart what we call karuna.
0: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
1: Karuna means mercy.
0: A to znamená milost.
1: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
0: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
1: Or, O Krishna, O Rama.
0: O Krishna, O Ramo.
1: We are praying for thy mercy.
0: Modlíme se za tvoji milost.
1: And what is that mercy?
0: A co to je ta milost?
1: Thou shall not kill.
0: To nezabiješ.
1: Thou shall not kill.
0: Ty nebudeš zabíjet.
1: Who said this?
0: Kdo tohle řekl?
1: Jesus.
0: Ježíš.
1: Did he say, don't kill humans?
0: Řekl, nezabiješ člověka.
1: And you can kill others.
0: A můžeš zabíjet ostatní.
1: That was not in that constitution of Jesus intellect.
0: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
1: Or his mercy.
0: A nebo v jeho milosti.
1: But animals don't know.
0: Ale zvířata to nevědí.
1: So in human heart.
0: Že v lidském srdci.
1: There's a karuna.
0: Je karuna.
1: There's a mercy.
0: Je tam milost.
1: And this mercy karuna is.
0: To je, to znamená.
1: First is towards every living being.
0: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
1: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
0: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
1: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
0: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
1: So there is we have to show them our mercy.
0: Musíme projevovat svoji milost.
1: Our kindness.
0: Svůj soucit, laskavost.
1: Our humbleness.
0: Naši pokoru.
1: If someone kill us.
0: Kdyby nás někdo zabil.
1: How will we feel?
0: Jak my bychom se cítili?
1: Only someone will say, I am going to kill you.
0: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
1: And don't worry, within 1 week I will kill you.
0: A neboj se, za týden tě zabiju.
1: This 1 week will be horror.
0: Ten jeden týden pro nás
1: day
0: bude.
1: Day and night you can't sleep.
0: Hororem ve dne noci.
1: And you don't know where you can hide.
0: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam
1: life
0: se schovat.
1: Life is dear to everyone.
0: Život je drahý pro každého.
1: So similar feelings have every creature.
0: No, obdobné pocity má každý tvor.
1: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
0: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
1: But we are killing.
0: Ale zabíjíme.
1: We eat that animals.
0: A jíme ta zvířata.
1: It is said.
0: Říká se.
1: The first guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
0: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
1: Or who is selling that?
0: Nebo kdo ho prodává.
1: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
0: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
1: Who requires that?
0: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
1: Means to eat.
0: Ten, kdo to chce k jídlu.
1: So the 90% sin goes to that one who is eating.
0: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
1: If nobody will eat,
0: kdyby to nikdo nejedl,
1: who will kill the animals?
0: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
1: Only who is mad.
0: Jenom nějaký blázen.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So this is what I wanted to tell.
0: Tohle vám chci říct.
1: That we do consciously, but we are not doing consciously.
0: Takže my sice jsme
1: vědomí, are doing unconsciously.
0: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
1: Still it is not very clear in the human's brain.
0: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
1: They do not realize that mercy.
0: Oni si neuvědomili onu milost.
1: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted. Oh, I have pain.
0: Tak říká se, že ten to procítí. Každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
1: That's nothing.
0: Ale to nic, to není nic.
1: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
0: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
1: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
0: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
1: So that soul will not come to that Brahmaloka.
0: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
1: Is rolling again and again further like a snowball.
0: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
1: How to come out of that ball?
0: A jak se dostat z takové sněhové koule?
1: That we are inside.
0: Uvnitř které jsme.
1: Now, if you believe or not.
0: Ať už tomu věříte nebo ne.
1: Believe does not change the reality.
0: Víra nemění skutečnost.
1: If you believe or don't believe.
0: Ať už věříte nebo ne.
1: It is sunsetting now.
0: Teď zapadá slunce.
1: Someone will say no.
0: A někdo řekne ne.
1: Well, in America, somewhere there, in Canada.
0: V Americe, někde v Kanadě.
1: Sun is not setting.
0: Tam slunce nezapadá.
1: But wait.
0: Ale počkej.
1: Wait.
0: Počkej.
1: It will set.
0: I tam zapadne.
1: So the time will come.
0: A tak přijde čas.
1: So if the human will realize this.
0: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
1: Then human soul will be liberated.
0: Pak by byla lidská duše osvobozená.
1: Nowadays even the doctors.
0: A v dnešní době dokonce i lékaři.
1: They don't know.
0: Ani lékaři to nevědí.
1: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
0: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
1: Mahatma Gandhi was eating nothing.
0: Mahatma Gandhi nejedl nic.
1: Neither this, neither that.
0: Ani tohle, ani tamto.
1: Very simple food.
0: Velice prosté jídlo.
1: But how was his brain?
0: Ale jaký měl mozek?
1: Swami Vivekanand.
0: Swami Vivekanand.
1: Many others.
0: A mnozí další.
1: And it is sure Jesus was not non-vegetarian.
0: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
1: The many great personalities in the world.
0: Mnoho velkých osobností ve světě.
1: So Now so many diseases are coming.
0: A teď je tady tolik nemocí.
1: And we are suffering from those diseases.
0: A my trpíme těmi nemocemi.
1: That is so much cancers.
0: Je tolik rakovin.
1: This is our nourishment.
0: A to je kvůli naší výživě.
1: Because from what you are feeding the animals.
0: Protože to, čím živíte ta zvířata.
1: How these animals are, how is their brain.
0: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
1: Their fear, their suffering.
0: Jejich strach, jejich utrpení.
1: Don't think that animals doesn't feel.
0: Nemyslete
1: and
0: si,
1: they do cry.
0: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
1: Is it that the whole body is trembling?
0: Celé jejich tělo se třese.
1: That is coming to them who is eating.
0: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
1: How can we say that we are liberated?
0: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
1: Yes, one day when you are old.
0: Jednoho dne, až budete staří.
1: Lost everything.
0: O všechno přijdete.
1: And you will die.
0: A umřete.
1: But this dying is not the last one.
0: No, ale tohleto umírání není poslední.
1: It will repeat again and again.
0: Bude se to opakovat znovu.
1: Therefore,
0: znovu.
1: That purification.
0: A proto to pročištění.
1: That prayers.
0: Ty modlitby.
1: If you go to the church to prayer.
0: Když jdete do kostela se pomodlit.
1: Yes. Ano, it is something.
0: Něco to znamená.
1: But what are you doing after when you come out of the church?
0: No, ale co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
1: You are going somewhere and eating the beef.
0: Dáte si někde hovězí, jdete
1: or
0: si
1: pig,
0: najít nebo vepřové.
1: Or goat.
0: Nebo kozu.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: So maybe there is a small tunnel.
0: Možná je takový malý tunel.
1: To go to Brahmaloka.
0: Který lze dojít do Brahmaloky.
1: So only limited humans soul can go.
0: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
1: Other go somewhere else.
0: Ostatní jdou někam jinam.
1: So wake up.
0: Tak se probuďte.
1: Wake up.
0: Probuď se.
1: And that purify through sadhana.
0: A pročišťuj se skrze
1: sadhanu, mantras,
0: mantru.
1: Any religion, anywhere.
0: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
1: Religion is only inspiration.
0: Náboženství je inspirací.
1: But to do, to bring to the highest consciousness.
0: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
1: You have to do.
0: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर सिस्टर ब्रदर्स,
1: všechny moje drahé sestry a bratři,
0: good evening,
1: dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 miles.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace.
1: Mír.
0: And bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga in their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte, tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that is not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže
0: that
1: pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman, tak highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and Patan.
1: Uthan a Patan.
0: When we come on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: Jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back on the rock.
1: anebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva.
1: Tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in the cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold this soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said the prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána, prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so how we have got Shiva has given us about yoga.
1: Takže everything. Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now this three from nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is a rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: A je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then called the Swar Yoga.
1: Takže tyto nádí, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourselves which nostril this flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida Pingala this both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is then blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left closed. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
0: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just one little more exhaling from both nostrils and you will see from which nostril is coming more prana.
1: A ti yogini, kteří to pravidelně cvičí, tak ty jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosních dírek, která je, kterou to proudí víc.
0: How should we know?
1: A jak to teda poznat?
0: So best is on our hand.
1: Nejlepší je to na ruce.
0: Here on the side.
1: Tady na hřbetu ruky.
0: And we shall exhale.
1: Takže vydechneme.
0: And breath out with both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
0: And find out where the more breath is coming out.
1: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
0: Now for example myself.
1: A já třeba teďkon.
0: Coming from the right nostril, very strong.
1: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
0: If someone has flu.
1: A když má třeba někdo chřipku.
0: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
1: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
0: So this nostril is going on now for me.
1: Takže mě teďkon proudí víc
0: pravá. And it will go about half hour.
1: A bude to tak asi půl hodiny.
0: Or less.
1: Nebo méně.
0: Or more.
1: nebo víc.
0: And so if we want to change the nerve systems, how the breath is going.
1: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
0: So for example.
1: Tak například.
0: If you want that flowing left nostril now.
1: Tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
0: But it is right side is my nostril flowing.
1: Ale teď mám víc to proudí pravou.
0: Very strong.
1: Teď je to silné v pravé.
0: But I want to go to the left nostril.
1: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
0: Ida do Pingala.
1: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
0: So if I want to open my left nostril,
1: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
0: then we should take little cloth.
1: Tak bychom si měli vzít kus látky.
0: Or our one hand under the armpit.
1: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
0: So
1: pod rameno.
0: We take this some cloth and put it in our
1: a nebo kus
0: armpit.
1: Látky a dáme si to do podpaždí.
0: And wait for a while.
1: A chvilku počkáme.
0: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
1: A automaticky, když si to dáme pod do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
0: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good. How to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left end.
1: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
0: Those who want to make the Swar yoga.
1: A kdo chce se věnovat Swar yoga?
0: Swar yoga. So it is like this when we want to drink water.
1: Je to tak, že když chceme se napít vody,
0: then we should go through the left nostril.
1: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
0: And when we are eating, we go to the right nostril.
1: A když jíme, tak pravou.
0: Those who are practicing this,
1: a ti, kteří tohle cvičí,
0: Swar yoga,
1: cvičí Swar yogu,
0: it's very easy for them.
1: Tak pro ně je to snadné.
0: But for others not.
1: Ale pro ostatní ne.
0: We have to learn about 1 month or 2 months or 3 months.
1: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
0: Then it is said also.
1: A pak se také říká,
0: that when we are sleeping.
1: Že když spíme.
0: So it is said that we should let it flow our nostril right one.
1: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
0: But someone said no. That the heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No. Heart is not suppressed like this.
1: Levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.
1: Čili když spíme na levé straně.
0: Then this is like is awakened.
1: Tak se probouzí.
0: So this all there is. Very nice books. There are Swar yoga.
1: A jsou tam krásné knihy o Swar yoze.
0: Because we are all learning about physical in our body.
1: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
0: So this is pranayama.
1: A to je pranayama.
0: So then, if you know how is flowing left or the right.
1: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou?
0: But we said, okay, now we will practice pranayama.
1: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
0: Then mostly we should begin with left nostril.
1: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
0: And in that way, the right nostril.
1: A tak potom ta pravá.
0: Gently from our thumb.
1: Tu si jemně palcem.
0: We close the right.
1: Uzavřeme tu pravou nosní dírku.
0: Nostril, yeah? Now the right side is coming more breath.
1: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
0: And so these two fingers.
1: Takže ty dva prsty.
0: The index finger.
1: Ukazovák.
0: And middle finger.
1: A prostředník.
0: These two should come to the our above the nostril, the nose, little above the nose.
1: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem, nad středem mezi obočím.
0: So it is said the right one.
1: Takže říká se, že ta pravá,
0: which has the Surya Nadi,
1: které odpovídá Surya Nadi,
0: and left side is the we call the Moon Nadi.
1: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
0: So this we have to take. So we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
1: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
0: It is said that mostly when somebody gets some problems and this
2: stroke.
1: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce.
0: And that's because from the left nostril.
1: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
0: So one is half not can move.
1: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
0: But that will slowly again comes back.
1: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
0: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
1: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
0: But they, when the doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
1: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
0: So how is the blood flowing here?
1: Jak tam proudí krev?
0: And so if it is very good they will say yes you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
1: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou bude to dobré, nebudete
0: so nejdu. It will again come back.
1: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
0: But when other one right one.
1: Ale když je to ta pravá strana.
0: They have some the a stock.
1: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí,
0: it will be too hard.
1: Tak to bude těžké.
0: And it is said can be died.
1: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
0: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
1: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
0: So through this pranayam, which we can do many things.
1: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
0: If we can control.
1: Tak pokud to dokážeme řídit.
0: Both our nostrils.
1: Obě nosní dírky.
0: Ida pingala.
1: Idu i pingalu.
0: Then we can expand more our life.
1: Tak si můžeme prodloužit život.
0: So this is it. That science of the yoga.
1: Takže ta yoga.
0: The yoga is a science of the humans.
1: Yoga je vlastně vědou o člověku.
0: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
1: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle. Měli bychom jít v klidu a potichu.
0: So this is Ida. Pingala tak, and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: You have your book, one very beautiful yoga in daily life book.
1: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
0: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
1: A tak je tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly
0: člověka. What is the name of that?
1: Hidden powers in humans.
0: Hidden powers in human.
1: Skryté síly v člověku.
0: That's beautiful. You should go and read this.
1: To je krásná, měli byste si ji přečíst.
0: So that's why Yoga in Daily Life book which you have.
1: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
0: It's very sciencely have this book.
1: Tak je velice vědecky sestavená.
0: And of course there are many other yogis.
1: A je samozřejmě mnoho dalších.
0: Many swamiji,
1: yoginů, svámiů.
0: The yogas, swamis.
1: Různých jogových svámiů.
0: Sannyasis.
1: Sannyasinů.
0: They have this all. Ti mají science.
1: Taky tu všechnu tu vědu.
0: From many many years.
1: Už mnoho mnoho let.
0: And of course from them we all getting this all material.
1: A od nich také ty materiály máme.
0: So don't think that I have done.
1: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
0: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
1: Já jsem jenom vybral to nejlepší a dal to do těch svých knih.
0: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
1: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu.
0: It is the Shiva he brought that.
1: Já jsem to dal dohromady.
0: The Shiva have brought then yoga.
1: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
0: And that got 85 prad madamam the practice the postures.
1: A vlastně on cvičil 85 pozic.
0: Then after many many.
1: A potom vzniklo mnoho dalších.
0: So in that this pranayam.
1: A v tom je také pranayama.
0: And in, if you do the pranayam, then first we should learn the svara yoga.
1: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svara jogu.
0: It will come.
1: Přijde to.
0: In our yoga and daily life.
1: I v Joze v denním životě.
0: Around the world, many, many countries.
1: Po celém světě, v mnoha
0: and
1: zemích.
0: Very good yoga teachers, máme, yoga in daily life.
1: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
0: And it will go whole expanding in the whole world.
1: A rozšíří se to do celého světa.
0: Of course, there are many, many also very good swamis, yogis, and they know very good also and they are giving very good.
1: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
0: So it is not that only this one or that one.
1: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
0: It's different.
1: To je něco jiného.
0: But finally again.
1: Ale nakonec
0: because at the end we don't know what to do.
1: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
0: We did all.
1: Dělali jsme všechno.
0: But now what?
1: Ale co teď?
0: Then it comes only prayer.
1: Tak pak už přichází jen
0: mantra.
1: Mantra.
0: That prayers.
1: A modlitby.
0: So what we yesterday begin to give from our Sadguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
1: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Jiho Mahaprabhujimu.
0: Om Shri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Jsem v tvém úkrytu.
0: I am in your shelter.
1: Jsem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari, hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in the other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichariye. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than you, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.
1: Nath znamená Bůh.
0: So, up, up, you.
1: A ty.
0: Bina, without.
1: Bina je bez.
0: Kon, who is that?
1: Kdo to je?
0: Hamare Nath. I have no other any God.
1: Nemám žádného jiného Boha.
0: Jinko, jisko, to whom?
1: Komu?
0: Jai pukari hai. Whom I can ask others?
1: Koho bych mohl požádat?
0: Without you.
1: Bez tebe.
0: Jahan dekhun, jahan aap hi aap. Wherever I see,
1: co,
0: I look.
1: Kamkoliv se podívám.
0: Aap hi aap hai. Wherever I look, everywhere I see you, my Gurudev.
1: Tak všude vidím tebe, můj Gurudeve.
0: Nitya chetana nirakari hai. O Gurudev,
1: O Gurudeve,
0: you are nitya, ever.
1: Jsi nitya navždy.
0: Chetan, awaken.
1: Vždy probuzený.
0: Nirakari, it is also nirakar. There is no one on one, all nirakar, like a sky.
1: Jako nebe, všude.

0: अभय नित्य चेतन निरकारी। फर्दर
1: डाले
0: आप पापी अनेकों आगे उबारिया द पापीज मीन्स many many who did many problems and this
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů sin. A hříchů.
0: Who have so many sin,
1: kdo má tolik hříchů,
0: aneko many many
1: mnoho
0: age ubariya hai o gurudev,
1: o gurudev,
0: you liberate them also,
1: i ty osvobodíš.
0: Ab meri bari hai o gurudev is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. Oh my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy, mě, merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja. We are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal. Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanand ji, Holy Guru ji said,
1: Holy Guruji Madhavanand ji řekl,
0: aapke, so, kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavanand ji said to Holy Guruji,
1: jsem tvůj, Madhavanand ji řekl Mahaprabhuji mu,
0: charan kamal balihari hai, in your holy feet,
1: u tvých svatých,
0: like a flower, kamal,
1: u tvých svatých nohou, jako u květu,
0: Balihari hai, I give you to your, in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanand ji, aapke charan kamal balihari hai.

0: आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर sister brothers,
1: všechny moje drahé sestry a bratři,
0: good evening,
1: dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 minus.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace.
1: Mír
0: and bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga and their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte, tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy, a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will in that is not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale je vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman, tak highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and Patan.
1: Uthan a Patan.
0: When we come on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: A jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back on the rock.
1: anebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše.
0: In which life it will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva.
1: Tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in the cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold the soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána. Prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prána.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prána.
1: A naše duše je v práně.
0: And so how we have got Shiva has given us about yoga.
1: Takže
0: everything.
1: Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now this three from nostrils.
1: Takže tyhle tři z přes nosní dírky.
0: The

0: they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then called the Swar Yoga.
1: Takže tyto nády, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourselves, which nostril is flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida Pingala, these both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is then blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left proudí. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
0: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just one little more exhaling from both nostrils and you will see from which nostril is coming more prana.
1: Ti yogini, kteří to pravidelně cvičí, tak ty jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosních dírek, která je
0: so how should we know?
1: A jak to teda poznat?
0: So best is on our hand.
1: Nejlepší je to na ruce.
0: Here on the side.
1: Tady na hřbetu ruky.
0: And we shall exhale.
1: Takže vydechneme.
0: And breath out with both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
0: And find out where the more breath is coming out.
1: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
0: Now, for example, myself.
1: A já třeba teďkon.
0: Coming from the right nostril, very strong.
1: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
0: If someone has flu.
1: A když má třeba někdo chřipku.
0: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
1: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
0: So this nostril is going on now for me.
1: Takže mě teďkon proudí víc
0: pravá. And it will go about half hour.
1: A bude to tak asi půl hodiny.
0: Or less.
1: Nebo méně.
0: Or more.
1: Nebo víc.
0: And so if we want to change the nerve systems, how the breath is going.
1: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
0: So for example.
1: Tak například.
0: If you want that flowing left nostril now.
1: Tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
0: But it is the right side is my nostril flowing.
1: Ale teď mám víc to proudí pravou.
0: Very strong.
1: Teď je to silné v pravé.
0: But I want to go to the left nostril.
1: Ale chci jít do idy, do levé.
0: Ida, do pingala.

0: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
1: So if I want to open my left nostril,
0: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
1: then we should take little cloth,
0: tak bychom si měli vzít kus látky,
1: or our one hand under the armpit.
0: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
1: So
0: pod rameno.
1: We take this some cloth and put it in our
0: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
1: And wait for a while.
0: A chvilku počkáme.
1: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
0: A automaticky, když si to dáme pod, do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
1: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good, how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left end.
0: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat, ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
1: Those who want to make the Swar Yoga.
0: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
1: Swar Yoga, so it is like this, when we want to drink water,
0: je to tak, že když chceme se napít vody,
1: then we should go through the left nostril.
0: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
1: And when we are eating, we go to the right nostril.
0: A když jíme, tak pravou.
1: Those who are practicing this,
0: a ti, kteří tohle cvičí,
1: Swar Yoga,
0: cvičí Swar Yogu,
1: it's very easy for them.
0: Tak pro ně je to snadné.
1: But for others not.
0: Ale pro ostatní ne.
1: We have to learn about 1 month or 2 months or 3 months.
0: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
1: Then it is said also.
0: A pak se také říká,
1: that when we are sleeping,
0: že když spíme,
1: so it is said that we should let it flow our nostril right one.
0: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
1: But someone said no, that the heart is left side.
0: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
1: And we are suppressing.
0: A že již vlastně ležíme na levém.
1: No, heart is not suppressed like this.
0: Levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
1: So when we sleep on left side.
0: Čili když spíme na levé straně.
1: Then this is like is awakened.
0: Tak se probouzí.
1: So this all there is very nice books, there are Swar Yoga.
0: A jsou o tom krásné knihy o Swar Yoze.
1: Because we are all learning about physical in our body.
0: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech těla.
1: So this is pranayama.
0: A to je pranayama.
1: So then if you know how is flowing left or the right.
0: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou?
1: But we said okay, now we will practice pranayama.
0: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
1: Then mostly we should begin with left nostril.
0: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
1: And in that way the right nostril.
0: A tak potom ta pravá.
1: Gently from our thumb.
0: Tu si jemně palcem.
1: We close the right.
0: Uzavřeme tu pravou nosní dírku.
1: Nostril, yeah. Now the right side is coming more breath.
0: A teď pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
1: And so these two fingers.
0: Takže ty dva prsty.
1: Index finger,
0: ukazovák,
1: and middle finger,
0: a prostředník.
1: These two should come to the our above the nostril, the

0: the nose, little above the nose.
1: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem, nad středem mezi obočím.
0: So it is said the right one.
1: Takže říká se, že ta pravá,
0: which has Surya Nadi,
1: které odpovídá Surya Nadi,
0: and left side is the we call the Moon Nadi.
1: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
0: So this we have to take, so we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
1: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
0: It is said that mostly when somebody gets some problems and stroke.
1: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce,
0: and that's because from the left nostril.
1: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
0: So one is half not can move.
1: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
0: But that will slowly, slowly again comes back.
1: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
0: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
1: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
0: But they, when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
1: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
0: So how is the blood flowing here?
1: Jak tam proudí krev?
0: And so if it is very good, they will say yes, you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
1: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou, bude to dobré, nebudete nebudete
0: so nejít. It will again come back.
1: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
0: But when other one, right one.
1: Ale když je to ta pravá strana.
0: If they have some the a stock.
1: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí.
0: It will be too hard.
1: Tak to bude těžké.
0: And it is said can be died.
1: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
0: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
1: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
0: So through this pranayam, which we long we can do many things.
1: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
0: If we can control.
1: Tak pokud to dokážeme řídit.
0: Both our nostrils.
1: Obě nosní dírky.
0: Ida pingala.
1: Idu i pingalu.
0: Then we can expand more our life.
1: Tak si můžeme prodloužit život.
0: So this is that science of the yoga.
1: Takže ta yoga.
0: The yoga is a science of the humans.
1: Yoga je vlastně vědou o člověku.
0: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
1: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle. Měli bychom jít v klidu a potichu.
0: So this is Ida. Pingala tak, and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: You have your book, one very beautiful yoga in daily life book.
1: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
0: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
1: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly.
0: What is the name of that?
1: Hidden powers in humans.
0: Hidden powers in human.
1: Skryté síly v člověku.
0: That's beautiful. You should go and read this.
1: To je krásná. Měli byste si ji přečíst.
0: So that's why yoga in daily life book which you have.
1: A proto ta kniha yoga v denním životě, kterou máte.
0: It's very sciencely having this book.
1: Tak je velice vědecky sestavená.
0: And of course there are many other yogis.
1: A je samozřejmě mnoho dalších.
0: Many swamiji,
1: yoginů, svámiů.
0: The yoga swamis.
1: Různých jogových svámiů.
0: Sannyasis.
1: Sannyasinů.
0: They have this all. Ti mají science.
1: taky tu všechnu tu vědu.
0: From many many years.
1: Už mnoho mnoho let.
0: And of course from them we all getting this all material.
1: A od nich také ty materiály máme.
0: So don't think that I have done.
1: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
0: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
1: Já jsem jenom vybral to nejlepší a sdal to do těch svých knih.
0: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
1: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu a
0: it is the Shiva he brought that.
1: Já jsem to dal dohromady.
0: The Shiva have brought then yoga.
1: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
0: And that is about 85 prad madamam the practice the postures.
1: A vlastně on cvičil 85 pozic.
0: Then after many many.
1: A potom vzniklo mnoho dalších.
0: So in that this pranayam.
1: A v tom je také pranayama.
0: And in, if you do the pranayam, then first we should learn the svara yoga.
1: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svara jogu.
0: It will come.
1: Přijde to.
0: In our yoga and daily life.
1: I v Josef denním životě.
0: Around the world, many many countries.
1: Po celém světě v mnoha zemích.
0: And very good yoga teachers,
1: máme,
0: yoga and daily life.
1: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
0: And it will go whole expanding in the whole world.
1: A rozšíří se to do celého světa.
0: Of course, there are many many also very good swamis, yogis. And they know very good also, and they are giving very good.
1: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
0: So it is not that only this one or that one.
1: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
0: It's different.
1: To je něco jiného.
0: But finally, again.
1: Ale nakonec
0: because at the end we don't know what to do.
1: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
0: We did all.
1: Dělali jsme všechno.
0: But now what?
1: Ale co teď?
0: Then it comes only prayer.
1: Tak pak už přichází
0: jen mantra.
1: Mantra.
0: That prayers.
1: A modlitby.
0: So what we yesterday begin to give from our Sadguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
1: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Jiho Mahaprabhujimu.
0: Om Shri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Jsem v tvém ukrytu.
0: I am in your shelter.
1: Jsem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in the other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě, na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichariye. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than do, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.
1: Nath znamená Bůh.
0: So, Aap. Aap, you.
1: A ty.
0: Bina, without.
1: Bina je bez.
0: Kon, who is that?
1: Kdo to je?
0: Hamare nath, I have no other any God.
1: Nemám žádného jiného Boha.
0: Jinko, jisko, to whom?
1: Komu?
0: Jai pukari he, whom I can ask others.
1: Koho bych mohl požádat?
0: Without you.
1: Bez tebe.
0: Jahan dekhun, jahan aap hi aap. Wherever I see,
1: co?
0: I look.
1: Kamkoliv se podívám.
0: Aap hi aap hai. Wherever I look, everywhere I see you, my Gurudev.
1: Tak všude vidím tebe, můj Gurudeve.
0: Nitya chetan nirakari hai. O Gurudev.
1: O Gurudeve.
0: You are nitya, ever.
1: Jsi nitya, navždy.
0: Chetan, awaken.
1: Vždy probuzený.
0: Nirakari, it is also nirakar. There is no one on one, all nirakar, like a sky.
1: Jako nebe, všude.

0: है, नित्य चेतन निरकारी। फादर
1: डाला है,
0: आप पापी अनेकों आगे उबारिया, द पापीज मीन्स many many who did many problems in this,
1: to znamená ti, kteří udělali mnoho problémů, sin a hříchů,
0: who have so many sin,
1: kdo má tolik hříchů,
0: aneko many many,
1: mnoho,
0: age ubariya hai, o gurudev,
1: o gurudev,
0: you liberate them also,
1: i ty osvobodíš,
0: ab meri bari hai, o gurudev, is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. Oh my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy, merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai, I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja, we are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanandji, Holy Guruji said,
1: Holy Guruji Madhavananji řekl,
0: aapke, so kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavananji said to Holy Guruji,
1: jsem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhuji mu,
0: charan kamal balihari hai, in your holy feet,
1: u tvých svatých,
0: like a flower, kamal,
1: u tvých svatých nohou, jako u květu,
0: balihari hai, I give you to your, in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ k tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavanandji, aapke charan kamal balihari hai.

0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture.
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl.
0: The bhajans what we are singing.
1: Že ty bhajany, které zpíváme.
0: From Mahaprabhuji.
1: Od Mahaprabhujiho.
0: These are the words of the Vedas.
1: Jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephone with connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kde nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phone back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online. We are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: Okay.
1: Dobře.
0: So please can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So there's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guru comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: k Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. Ah, this your beautiful country.
1: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
0: Czechoslovakia, Hungary, etc.
1: Česko, Slovensko, Maďarsko a podobně.
0: And when we had to call to Austria.
1: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
0: The same thing.
1: Tak to bylo to samé.
0: And now.
1: A teď.
0: One telephone. Two telephone.
1: Dva telefony.
0: So technology.
1: Čili to je